srdce padají v rohu, v rohu náměstí. Co pak ti pošlu k tvému svátku, trochu úsměvu do dlaní a trochu věd z větru na památku.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec předběžném opatření uložil vládě ústavní soud. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server Novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
2: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se ani syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
1: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
3: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odniesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodečka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na Japonku Naomi Osakaovou, která ve večerním duelu vyřadila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 6-2 a 7-6. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 4.
1: Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v neděli převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitla. Nová magnetická rezonance v Jičíně už je v provozu. Moderní zařízení si pořídila místní oblastní nemocnice za 640 milionů korun. Podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzové celá věc přináší jen samá pozitiva.
2: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80 tisíci obyvateli. Plzeň učí tisíce dětí zachraňovat životy pomocí virtuální reality. V uplynulém školním roce výcvikem prošlo více než 7 tisíc žáků druhého stupně základní škol. Virtuální brýle nasadili i pedagogové.
3: Poskytování první pomoci si díky virtuální realitě vyzkoušeli školáci všech 26 základních škol zřizovaných městem. Plzeň jim za 1 000 000 korun pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwarových licencí programu. Výcvik pomáhá osvojit si dovednosti, které jednou mohou zachránit lidský život. Ohlasy jsou pozitivní jak od učitelů, tak dětí a rodičů. Řada škol už také projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, označované německou civilní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie 31 tisíc lidí. V neděli už byla účast výrazně nižší. V září proběhnou volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a Mecklenburg předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje. Karolína Muchová má o další soupeřce na Wimbledonu jasno. Česká tenistka ve čtvrtfinále turnaje nastoupí proti Naomi Osakaové. Japonka v osmifinále porazila 6-2 a 7-6 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Až mě jednou pustíš k vodě, tak

0: Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec před běžném opatření uložil vládě ústavní soud. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server Novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
1: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se jim syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
0: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
2: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odniesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodačka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na Japonku Naomi Osakaovou, která ve večerním duelu vyřadila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 6-2 a 7-6. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: V hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž.

kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si k verbířům. Nějaký zpěváček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v neděli převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitla. Nová magnetická rezonance v Jičíně už je v provozu. Moderní zařízení si pořídila místní oblastní nemocnice za 640 milionů korun. Podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzové celá věc přináší jen samá pozitiva.
2: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80 tisíci obyvateli. Plzeň učí tisíce dětí zachraňovat životy pomocí virtuální reality. V uplynulém školním roce výcvikem prošlo více než 7 tisíc žáků druhého stupně základních škol. Virtuální brýle nasadili i pedagogové.
3: Poskytování první pomoci si díky virtuální realitě vyzkoušeli školáci všech 26 základních škol zřizovaných městem. Plzeň jim za 1 000 000 korun pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwarových licencí programu. Výcvik pomáhá osvojit si dovednosti, které jednou mohou zachránit lidský život. Ohlasy jsou pozitivní jak od učitelů, tak dětí a rodičů. Řada škol už také projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, označované německou civilní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie 31 tisíc lidí. V neděli už byla účast výrazně nižší. V září proběhnou volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a Mecklenburg předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje. Karolína Muchová má o další soupeřce na Wimbledonu jasno. Česká tenistka ve čtvrtfinále turnaje nastoupí proti Naomi Osakaové. Japonka v osmifinále porazila 6-2 a 7-6 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Adam Kořice je s vámi. Společně startujeme sváteční pondělní ranní vysílání Rádia Český impuls. 6. červenec, přeji hezké vstávání. A teď už muzika let 60. až 80. Jiří Zmožek, píseň Už mi lásko není 20 let.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sváteční pondělní ráno, 6. červenec. Máme po 6. Za malou chvíli naše letní kino a v něm písnička z filmu Trhák.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Co nehostinný a chudý Sahel může nabídnout turistům, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o 2:30. Miloslav Šimek nám ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly odvypráví, jak se stal učitelem. Více se dozvíme v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní pondělní sváteční hudební dvojice nabídne stydlivé písničky. Kdo nám bude zpívat, jaké skladby uslyšíme, to vše prozradím po 6:30. Teď už letní kino, Valdemar Matuška a Laďka Kozderková, duet Znám tu louku voňavou.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sváteční ráno, pondělí 6. červenec. My si do půl sedmé ještě určitě pustíme Martu Kubišovou skladbu Hey Jude. Máme státní svátek, připomínáme si den upálení mistra Jana Husa. Mě zajímá, do jakého svátečního rána jste se probudili. Zdali pak u vás už svítí slunce, případně prší, fouká, nefouká, kolik jste naměřili stupňů, to vše mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981 a můžete využít buď to náš WhatsApp, a nebo poslat na stejné číslo klasickou SMSku. Těším se.

0: Na vaše zprávy ohledně počasí na řadě je z české muziky let 60. až 80. Marta Kubišová.
1: Hudební kalendář českého impulzu.
2: Krásce nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. Hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kotwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno s datem 6. července. Máme státní svátek, doufám, že se máte fajn, ať už nás posloucháte odkudkoliv a děláte přitom cokoliv. Po půl sedmé nabídnu další hity let 60. až 80. Skupina Katapult, píseň Void XY hlásí příchod, také Lady Carnival Karla Gotta a nebo Michal David, píseň Kolu pijeme kolu. Teď už se ale dozvíme, jaké nás dnes čeká počasí, startuje naše předpověď.
1: Dobré dopoledne s krátkými zprávami. Kvůli netěsnosti potrubí jsou v Praze 4000 domácností bez teplé vody. Poslanci by měli zahájit závěrečné schvalování rozsáhlé stavební novely. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Kels úředně uzavřeli sňatek před dnešními svatebními oslavami v newyorském Madison Square Garden. A tenisté Lehečka, Nosková a Bousková jsou ve třetím kole Wimbledonu. Dnes v Česku čekáme polojasno s oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. To byly krátké zprávy a Tomáš Zemánek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. My jste teď po půl sedmé dnešní sváteční ráno, pondělí s datem 6. července, zpříjemníme naší první ranní hudební dvojici a ta nabídne stydlivé písničky. Čeká nás Jiří Jelínek, skladba z Červená. Pan Jelínek by dnes oslavil 104. narozeniny. My na ní zazpomínáme prostřednictvím jeho tvorby. A pak nás také nemine duet Červenám, Iveta Bartošová a Petr Sepeši. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji hezké ráno, pondělí, 6. červenec, státní svátek. Připomínáme si den upálení mistra Jana Husa, my si do 7. Ještě určitě společně poslechneme Jirku Korna, písničku Miss Moskva. Skladba Ukradnu tě, lásko, otevřela Petru Kotvaldovi dveře do hudebního vydavatelství. Kdo s tím Petrovi pomohl, dozvíme se ve středu v 11:30 v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře. Chystá ho kolega Zdeněk Sekanina.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
2: Začátek týdne přinese do Česka zamračenou oblohu, občasný déšť a citelné ochlazení. Mezi tlakovou výší nad Atlantikem a níží nad severovýchodní Evropou k nám totiž začne proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Teploty se přes den vyšplhají jen lehce nad 20 stupňů a pocit chladu bude chvílemi umocňovat i čerstvý vítr. S deštěm nebo přeháňkami musíme počítat hlavně v první polovině týdne. Zlom nastane ve čtvrtek, kdy se do střední Evropy nasune výběžek tlakové výše, obloha se vyjasní, ukáže se slunce a začne se rychle oteplovat. O víkendu se pak do Česka vrátí plnohodnotné tropy s teplotami kolem 30. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali kolem 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Pomáhali v jihoamerické zemi od minulého víkendu po ničivém zemětřesení. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo. Ještě v době jejich působení se tohle povedlo jiným týmům. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. Práci ve Venezuele Čechům stěžovaly také teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Vrátil se k tomu po návratu velitel USAR týmu Petr Vodička.
3: Celkem jsme prohledali zhruba 40 objektů. Nejvíce jsme pracovali na dvou objektech, kde byly indicie nálezu živých osob. Další tři objekty jsme prohledávali, respektive tam jsme vyprošťovali i mrtvé, kde po povolení venezuelské strany jsme vyprostili i 5 mrtvých.
2: Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová ocenila české elitní hasiče medailemi. Praha se teď proměnila v jedno velké staveniště a řidiči i cestující v MHD se musí obrnit obří trpělivostí. Kvůli opravám je kompletně zastavený provoz metra C v úseku Pražského povstání nádraží Holešovice, kde pendluje náhradní autobusová doprava XC. Tramvaje pak neprojedou mezi Andělem a Radlickou u Kohynoru a omezení trvá i u Pražského hradu. V autě pak nejtěžší kolapsy hrozí v Plzeňské ulici, kde řidiči nabírají více než půlhodinová zpoždění, a na Kbelské, která je svedená do jednoho pruhu. Už za týden odstartuje oprava mimoúrovňové křižovatky Aviatická u letiště a následně i rozsáhlá rekonstrukce magistrály u hlavního nádraží. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo s přeháňkami, naměříme k tomu 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy bude teplej, naměříme tam až 25. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 7:03, přeji hezké sváteční ráno, pondělí 6. červenec, máme státní svátek, připomínáme si den upálení mistra Jana Husa. Teď už česká muzika, let 60. až 80. Karamel a jejich Přízrak 7B.

0: Za 3 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino a v něm písnička Dítě štěstění, která zazněla ve filmu Pendo. Zpívat budou Petr Spálený a Zdeněk Rytíř.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pondělní sváteční ranní impulzovec Krabička navídne Ivon Přenosilovou písničku Boty proti lásce. Více prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda a to po 7:30. Kolega Saša Hemala nezahálí ani dnes během státního svátku. Chystá si pro nás televizní tipy, uslyšíme je o 12:30. A večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za 2 minuty 7:45, teď už letní kino Dítě štěstěny, písnička v podání Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře. Já vám přeji hezké sváteční ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Štěstěné je to, co letí

Za 10 minut 7:30 přeji hezké sváteční ráno, pondělí 6. červenec, státní svátek, připomínáme si upálení mistra Jana Husa. Já už teď koukám na vaše textovky ohledně počasí a dnes nás čeká takový jako uplakaný den. Hezké ráno od Řípu z Mětěše, po dešti nám hlásí paní Dáša, která píše, že slunce nikde, naměřila paní 15 stupňů paní Dáša, a krásný sváteční den nám přeje i pan Zbyněk z chorvatského Poreče, tam je oblačno 20 stupňů. Tak zdravíme i vás, pane Zbyňku, na dovolenou, užívejte. Co vy ostatní, jak to vás vypadá? Zajímá mě, jestli prší nebo neprší. 734-787-981, sbírám zprávy. Buď to na náš WhatsApp, a nebo můžete napsat klasickou SMS zprávu. Máme za 7:50 a teď už Valdemar Matuška a jeho Tereza. Přeji hezké ráno, pondělí, 6. červenec, Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Půl osmé, přeji dobré ráno z Rádia Český Impuls, pondělí 6. červenec, za malou chvíli Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout.
1: Dobré dopoledne s krátkými zprávami.
0: Já vám přeji hezké ráno, máme půl osmé a na řadě je naše předpověď počasí. Dnešní den se ponese ve znamení mraků, čeká nás zataženo až oblačno. Na většině území je hlášen občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy budou maxima atakovat 25. Minuta po půl osmé a teď už další muzika, ale 60. až 80. Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout ze seriálu Dynastie Nováků.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše ranní sváteční impulzovec Krabička. Máme v ní Ivon Přenosilovou, skladbu Boty proti lásce a dojde řeč i na Nancy Sinatru. Teď už ale se o slovo hlásí Petr Janda ze skupiny Olympic. Máme za 5:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic Krabičky.
2: Boty proti lásce jsou parádním číslem Ivony Přenosilové. Původně to byla písnička, kterou pro dceru Franka Sinatry Nancy napsal potrhlý countryový zpěvák Lee Hazelwood. Nemám obvykle moc vlasy počeštěné kavereze, ale Ivone tuhle písničku zaspívala opravdu výborně. Sedlo jí to, text jí padl na míru, byla v něm svá, pěkně tvrdá, prostě správná. Natočila ji na jaře roku 1966, jen 4 měsíce potom, co ji měla vyprávět Nancy Sinatra. Ale jestli to je výhoda, to nevím.

Dvě minuty po 7:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Dnes máme státní svátek, připomínáme si den upálení Jana Husa. Úřad vlády v Praze druhým dnem otevírá své dveře veřejnosti. Dnes si návštěvníci můžou projít Lichtenštejnský palác na Kampě se sály, které se využívají při státních návštěvách a diplomatických jednáních. Čtvrtým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Diváci uvidí na festivalu celkem 137 celovečerních filmů. Máme dvě minuty po 7:45, teď už další muzika, ale 60. až 80. Věra Špinarová, písnička Valentino.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrazo, mrazo, jenže brousek je suchý, mrazo, suchý.
1: Taky na moč, jojzo, jojzo, jojzo, taky na moč, jojzo, jojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrazo, řekni čím.
1: Zkus vodu, jojzo, zkus vodu, jojzo, jojzo, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, jojzo, jojzo, a v čem ji mám přinést, jojzo, řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro mám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Hezké ráno u zpráv přeje Honza Varga. Extrémní vlny veder v Evropě zabíjejí tisíce lidí. Česká města ale na rozdíl od západních metropolí stále nemají krizové plány. Zatímco například španělský Madrid má pro případ veder jasný manuál pro záchranáře i seniory, v Česku o ucelené strategii uvažuje pouze Praha. Podle dat České zemědělské univerzity přitom při vlnách veder v letech 2015 a 18 umíralo v Česku o 100 lidí denně více, než je průměr, což odpovídá číslům při zimní chřipkové epidemii. Tuzemské radnice se sice brání tím, že investují do zeleně a vodních prvků, podle expertů jde ale o běh na dlouhou trať a městům scházejí okamžitá koordinovaná řešení, jako je rychlé zastěňování ulic, hřišť nebo cílené varování ohrožených skupin obyvatel. Klíšťová encefalitida způsobuje dlouhodobé zdravotní následky, ukázala to studie českých vědců z infekčních oddělení několika nemocnic. Pacienti měli ještě půl roku po prodělání encefalitidy problémy. Hlavní autor studie Martin Slížek dodává, že nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace,
2: které mohou významně ovlivňovat každodenní fungování těch lidí, takže tyto následky nejsou vůbec věkově závislé. Mohou být tyto následky v podstatě zásadně, pokud se vyskytnou u mladých lidí v produktivním věku, které skutečně ovlivní na roky.
1: Každý rok se v Česku nakazí klíšťovou encefalitidou několik set lidí, loni jich bylo více než 700. Proti nemoci je možné se očkovat, lidem starším 50 let hradí vakcínu zdravotní pojišťovny. Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a jeho okolí v noci na dnešek zemřelo nejméně 10 lidí. V samotném hlavním městě záchranáři hlásí 9 obětí a dalších 61 zraněných, mezi nimiž je i 5 dětí. Podle šéfa kyjevské vojenské zprávy Timura Tkačenka navíc nejde o konečná čísla, protože na místech stále pokračují záchranné práce. Nejméně jednoho mrtvého po nočních útocích potvrdili úřady také v nedalekém Bučském rajónu. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na severovýchodě zataženo s ojedinělým deštěm. Odpoledne a večer od severu bude přibývat oblačnosti a na severní polovině území se objeví i více srážek. Naměříme k tomu 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené pondělní ráno. S datem 6. července máme státní svátek. Připomínáme si den upálení mistra Jana Husa. Svátek slaví pánové se jménem Zpětihněv. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už další porce české muziky let 60. až 80. Petra Janu, píseň S láskou má svět naději.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Za 9:04 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli se můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Uslyšíme Helenu Vondráčkovou a písničku Pátá, která zazněla ve filmovém muzikálu Rebelové.
0: Dnes na Českém impulzu.
1: Naše další hudební dvojce nabídne, prosím vás, písničky s Benjem. Uslyšíme Jiřího Grossmana a pak nám také zaspívá, zahraje skupina KTO. Více prozradím po 8:30. Na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/český impuls, se bavíme o tom, že 60. jubilejní narozeniny dnes slaví herec a zpěvák Jiří Macháček. Tak co byste mu vzkázali, to nám můžete napsat na náš Facebook www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. No a také se můžeme těšit i na Antonína Panenku v éteru Rádia Český impuls, této fotbalové legendě. Zavoláme a vyspovídáme jí zhruba za takových 5-6 minut. Máme za 8:58 a teď už letní kino. Pátá písnička z filmu Rebelové zpívá Helena Vondráčková. Přeji dobré ráno.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za 10 minut půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sváteční ráno, pondělí 6. červenec. Světový fotbalový šampionát se nám dostal do své čtvrtfinálové fáze včera, respektive do své osmifinálové fáze. Včera do čtvrtfinále postoupili Norové, kteří porazili Brazilce 2-1. No a také si o semifinále zahrají Angličani, kteří dnes v noci udolali Mexiko 3-2, pokud se nepletu. Kam tím mířím? My teď máme taky takové jako menší fotbalové vysílání na rádiu Český impuls. Zpovídali jsme trenéra Františka Straku, také jsme zavolali bývalému fotbalistovi a dnes účinkujícímu v mnoha fotbalových debatách pořadech Petrovi Švancarovi. A dnes máme, prosím vás, na lince fotbalovou legendu pana Antonína Panenku. Pane Panenko, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Je mi nesmírnou ctí, že s vámi můžu hovořit. Já vám přeji dobré ráno. Letošní fotbalové mistrovství světa, Mexiko, Kanada, USA. Co vy koukáte? Zajímá vás to?
1: Tak samozřejmě to zajímá, tak je to moje víceméně profese, celý život jsem se objevil fotbalem. Je pravda to, že moc těch zápasů jsem takhle neviděl, protože mám hodně, nebo velmi pestrý a barevný program, kdy třeba za sobot, pátek, sobota, neděle třeba jsme odehráli 4 utkání, takže je toho docela dost, ale samozřejmě pokud mám čas, tak se dívám a baví mě se dívat na ty pokud padnou nějaký branky a zajímavý situace, tak si to užívám.
0: Vy jste se zapsal do historie fotbalu jednou legendární střelou, tím vaším dloubáčkem. Ono ostatně, když si třeba dneska pustíte nějaký anglický komentář nebo jiný cizojazyčný, tak je to opravdu panenka kick, to je opravdu pojem, když se jde kopat penalta. A já se přiznám, že vždycky mi to zahřeje u srdce, když třeba sleduju nějaký zápas v Lize mistrů, ať už kterákoliv hvězda tam jde, třeba dnešní době Mbappé, Francouz, a opravdu to kopne tím dloubáčkem a ten komentátor řekne panenka kick, tak já jako fanoušek fotbalu, mě to vždycky strašně potěší. Já si říkám, jestli to ještě po vás třeba chtějí, abyste ten kop předvedl někde třeba při nějaké exhibici.
1: No, tak musím se přiznat, že takhle, hlava by chtěla víc hrát, nohy nechtějí, takže v podstatě nemůžu, navíc mám nějaký věk, takže nemůžu soupeřit s těma mladšíma hráčema, takže já sice se zúčastním toho utkání, ale chodím na pár minut, akrát, třikrát přihraju, střídám a tak dále, ale je pravda to, že ve všech těch zápasech, dá se říct, ve všech zápasech vždycky rozhodčí zapíská pokutový kop. No a samozřejmě chtějí vidět tu bělohradskou penaltu, takže vlastně každý víkend musím kopnout takhle.
0: Chápu, tak já vám přeji ještě spoustu gólů do sítě soupeře. Pane Panenko, moc děkuji, že jsi na nás udělal čas, bylo mi ctí a potěšením, přeji vám hodně zdraví a krásné léto. Hostem na rádiu Český impuls byla fotbalová legenda, pan Antonín Panenka. Máme za 6 minut půl deváté a teď už další muzikály 60. až 80. Helena Blehárová, písnička Sugar Town z muzikálu filmu Rebelové. Dobré ráno.

0: 9:30, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 6. červenec, státní svátek. Za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Vždycky jsem to já. Dobré ráno, přeje z Neratovic i paní Eva, která hlásí zataženo a 17 stupňů, tak pozdravy posíláme na zpátek. Děkuji za spolupráci a teď už naše předpověď počasí. Dnes to bude ve znamení mraku, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jeho Moravě naměříme kolem 25, na horách bude kolem 14 a na Šumavě potom kolem 18 stupňů. Máme 8:30, na řadě je Dalibor Janda.
1: Dobré dopoledne z Kranu.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

dnešní, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše hudební dvojce a ta nám nabídne písničky s banjem. Čeká nás Jiří Grossman, skladba své banjo Odhazuji v dál. A pak nás také nemine KTO, kamarádi táborových ohňů a jejich zrádný banjo. Máme za minutu 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: 4 minuty po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 6. červenec, státní svátek, připomínáme si upálení mistra Jana Husa. V Londýně se hraje 4. kolo dvouhry na tenisovém grandslamovém turnaji Wimbledon. Například náš Jiří Lehečka vyzve světovou trojku letošního šampiona Roland Garo Alexandra Zvereva. Hrají se závěrečná utkání skupiny o postup na mistrovství světa 2027 basketbalistů. V 17 hodin v Brně nastoupí Češi proti Estoncům. Jede se třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Mistrovství světa ve fotbale dnes nabídne další osmifinále. V 21 hodin se v Dallasu utká Portugalsko se Španělskem a v noci na zítřek ve 2 hodiny ráno hrají v Seattlu Spojené státy americké s Belgií. Za 10 minut 9 do zpráv celou ještě určitě Michal David a jeho Decibely lásky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké ráno u zpráv přeje Honza Varga. Brněnští vědci vyvinuli revoluční přístroj na detekci drog. Ten jako jediný na světě umí odhalit i jejich přesný původ a propojit různé případy. Zařízení ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity připomíná malý reproduktor a analýzu vzorku z testovacího papírku zvládne do 10 minut. Kromě určení samotné látky dokáže rozklíčovat konkrétního výrobce a propojit jednotlivé šarže drog, což je klíčové pro odhalování kriminálních sítí. O technologii, kterou vývojáři plánují testovat ve věznicích nebo na festivalech, už projevila vážný zájem česká i americká policie a celní správa. Jeden z hlavních silničních tahů na Slovensko jde zítra do opravy. Práce na úseku frekventované silnice první třídy v Beskydech mezi obcí Ostravice a přehradou Šance se už kvůli špatnému stavu vozovky nemohou odkládat. Řidiči se musí připravit na dopravní omezení.
2: Po celou dobu prací, které potrvají necelý měsíc, bude na opravovaném úseku zavedena částečná uzavírka. Jezdit se tam bude kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Jedná se o úsek dlouhý 3,5 kilometru, na kterém se projevilo mnoho vad, trhliny, výtluky, hrboly a podobně. A proč se silničáři pustí do práce právě teď na začátku prázdnin? Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum. Odklad by znamenal víc práce a víc peněz. Nyní rekonstrukce bude stát 26 milionů korun. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdecko, Místecko.
1: Hollywoodská legenda Sylvester Stallone slaví jubilejní 80. narozeniny. Herec, kterého proslavili role Rockyho, Ramba nebo Kobry, se narodil s ochrnutou částí obličeje po porodu kleštěmi a prožil těžké dětství v pěstounské péči. Po sérii vyhazovů ze škol i podřadných prací prorazil v roce 1974 filmem Páni Flatbushe, ale absolutní zlom přišel až o 2 roky později s boxerským dramatem Rocky, ke kterému sám napsal scénář po zhlédnutí zápasu Muhammada Aliho. Postavu outsidera Balboy si Stallone zahrál celkem v 8 filmech, včetně úspěšné série Creed, za kterou získal Zlatý globus, a dodnes tak po 5 dekádách na scéně zůstává jednou z největších hvězd akčního žánru. Dneska čekáme oblačno až polojasno, na severovýchodě bude zataženo s deštěm, odpoledne a večer bude od severu přibývat oblačnosti a později, hlavně v severní polovině území, se objeví i srážky. Naměříme 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Honzo, děkujeme, společně startujeme pondělní sváteční vysílání tady na Rádio Český impuls, 6. červenec, státní svátek, a teď už Marcela Holanová, písnička Ráno.

0: Čtvrt na deset, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sváteční dopoledne, pondělí 6. červenec, 60. jubilní narozeniny dnes slaví herec a zpěvák Jiří Macháček a vy můžete popřát na našem Facebooku, jako to udělala třeba paní Zdeňka Brožová, která přeje vše nejlepší k narozeninám, hlavně zdravíčko. Paní Marie Kristeková píše vše nejlepší a hodně zdraví, štěstí, ať se vám daří. Dále se ke gratulantkám připojuje i paní Jiřina Splavcová, také paní Na Kočová. Tak co vy byste popřáli panu Macháčkovi k jeho dnešním jubilejním 60. narozeninám? Napište nám to na náš Facebook www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Minuta po čtvrt na deset, za malou chvíli letní kino, píseň Cestu znám jen já a z večerníčku Křemílkovi a Vochomurkovi zpívat bude Karel Gott.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Krásce nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kottwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: 10:30 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 6. července. Státní svátek a my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Vítězslav Vávra a jeho dívky z diskoték a také Valdemar Matuška, zaspívá i Věra Špinarová. Na řadě Josef Melen, skladba Ne pětku ne, máme 9:30. Přeji hezké sváteční dopoledne.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sváteční dopoledne, pondělí 6. červenec. Pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv s kolegou Honzou Vargou, které uslyšíme v celou, si ještě určitě za malou chvíli poslechneme Karla Zicha písničku Není všechno paráda. Čtvrtým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V Liberci má dnes skončit uzavírka rušné křižovatky Sněhulák pod silnicí 35. Důvodem dopravního omezení byly práce na vysokotlakem čištění konstrukce spodní části rekonstruovaného mostu. V Husinci na Prachaticku pokračují dvoudenní Husovy oslavy. Na programu jsou koncerty, bohoslužby, pouťové atrakce i třeba pohádka pro děti. Pardubická Enteria Arena dnes hostí koncert americké rockové kapely ZZ Top. V Třešti na Vysočině pokračuje dřevořezání. To je prosím vás tradiční letní setkání řezbářů. Máme pondělí 6. červenec, tolik tedy nějaké akce, které jsou navázány na dnešní den. My pokračujeme v muzice 60. až 80. Za malou chvíli český Elvis Presley, Karel Zich, písnička Není všechno paráda.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

anebo příliš často sní. Já hledám dlouhá léta štěstí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Hezké dopoledne u zpráv přeje Honza Varga. Začátek týdne přinese do Česka chladné a deštivé počasí s dnešními maximy kolem 20 stupňů, postupně se ale začne oteplovat a o víkendu dorazí tropy. V úterý sice teploty přechodně vyskočí až ke 30, od severu ale opět dorazí mraky, srážky a v kombinaci se středou také silný vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Trvalejší zvrat a úbytek srážek nastane od středy, přičemž druhá polovina týdne už bude ve znamení slunečné oblohy s teplotami mezi 25 a 30 stupni. O víkendu pak meteorologové slibují převážně jasné počasí a návrat tropických teplot, které místy přesáhnou 31. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali kolem 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Pomáhali v jeho americké zemi od minulého víkendu po ničivém zemětřesení. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo. Ještě v době jejich působení se to ale povedlo jiným týmům. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo, práci ve Venezuele Čechům stěžovaly také teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Vrátil se k tomu po návratu velitel USAR týmu Petr Vodička.
2: Celkem jsme prohledali zhruba 40 objektů. Nejvíce jsme pracovali na dvou objektech, kde byly indicie nálezu živých osob. Další tři objekty jsme prohledávali, respektive tam jsme vyprošťovali i mrtvé, kde po povolení venezuelské strany jsme vyprostili i 5 mrtvých.
1: Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová ocenila české elitní hasiče medailemi. Čeští politici zítra odletí na summit NATO do Ankary, a to po půlročních sporech mezi Hradem a vládou o složení delegace. Prezident Petr Pavel si účast vymohl až u ústavního soudu. Delegaci ale z rozhodnutí kabinetu povede premiér Andrej Babiš. Ten se zúčastní všech hlavních jednání, zatímco prezidentův program Hrad dosud nezveřejnil. Kvůli napjatým vztahům navíc oba politici poletí Zegbel dvěma samostatnými letadly. Hlavními tématy summitu za účasti Donalda Trumpa budou obranné výdaje a pomoc Ukrajině. Babiš už dopředu avizoval, že Česko zřejmě dostane kartáč za neplnění závazku 2% HDP na obranu a dodal, že Praha finanční pomoc Ukrajině sice nebude blokovat, ale sama se na ní podílet nehodlá. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na severovýchodě více zataženo, ojediněle s deštěm. Na severu pak bude během dne přibývat oblačnosti a objeví se také srážky, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě jen 24. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10. Poděkování za ně patří do naší redakce. My pokračujeme ve svátečním dopoledním vysílání tady na Rádio Český impuls. Adam Kořica je s vámi. Přeji dobrý den. A teď už posílám písničku. Ještě tě mám plnou náruč. Zpívá Jirka Korn.

Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sváteční pondělní dopoledne, 6. červenec. Do půl jedenácté si ještě určitě společně poslechneme naše letní kino. Máme v něm Václava Neckáře, písničku Křídla iluzí z filmu Jak básníci přicházejí o iluze. V pořadu Máme Česko rádi vystoupáme na druhou nejstarší kovovou rozhlednu u nás. Která to je a kdy na severu Čech vyrostla, dozvíme se o půl jedenácté.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 6. červenec, státní svátek, připomínáme si upálení mistra Jana Husa. Naše dopolední hudební dvojce nabídne muziku z roku 1976, více prozradím po půl jedenácté. Teď už startuje pořad Máme Česko rádi a mě zajímá, jestli máte rádi rozhled do kraje z výšky. Hana Kracíková pro nás vybrala rozhlednu na severu Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi dnes představí rozhlednu Studenec. A není to nějaká ledasjaká rozhledna. Je to druhá nejstarší kovová rozhledna u nás, ve Studenci u České Kamenice. Víc mi poví Miroslav Tausik z klubu českých turistů.
3: Dobrý den vám i posluchačům, Hanko. Tak rychlá otázka na začátek. Jak stará může být rozhledna na Studenci, co myslíte?
2: Nemám ponětí. 50, 60, 70 let.
3: To byste nevěřila. Je o 2 roky starší než Petřínská rozhledna.
2: Ona je už z 19. století.
3: Je. Z roku 1888. Stavět ji začali ještě dřív než slavnou pařížskou Eiffelovku. Stavitel Gustav Dittrich se rozhodl, že bude moderní a tak použil na stavbu železo. A mimochodem rozhledna je vysoká 16 metrů.
2: A víte, co by mě, Mirku, zajímalo? Jak dlouho se taková rozhledna montuje?
3: No, byli rychlí. Za neuvěřitelné 3 měsíce od zahájení stavby se uskutečnilo slavnostní vysvěcení rozhledny.
2: Mirku, a není to ta rozhledna, kterou rozebírali vrtulníkem a opravovali?
3: No je, byla v dost neutěšeném stavu. Konstrukci v září 2007 rozřezali na 3 části a helikoptéra ji snesla na zem, kde ji opravili. Do chráněné krajinné oblasti totiž nesmí žádná nákladní auta. Už v novém kabátě stojí od března 2009 a pořád má historickou hodnotu. 4/5 jsou totiž původní. Na záchranu rozhledny se skládali mecenáši a na schodech uvidíte tabulky se jmény sponzorů jednotlivých schodových stupňů.
2: A co uvidím ze zhora?
3: Vaše milované Lužické hory, Československé Švýcarsko a dokonce i České Středohoří.
2: Takže jedu na Studenec a doufám, že vy se mnou.
3: No jistě, všichni jedou na Studenec.
2: A na Kracíková Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 11. hodina, do zpráv celou a po nich už se těší kolega Ludvík Pospíšil. Si teď poslechneme naši sváteční dopolední hudební dvojici a ta nás se přenese do roku 1976. K poslechu nabídnu písničku Fernando Věry Špinarové a pak nás také nemine Hana Zagorová, nahrávka Řeka zázraků. Já jsem Adam Kořica, loučím se s vámi, za sebe vám přeji poklidné a ničím nerušené sváteční dopoledne, i nadále si užijte pondělí s rádiem Český impuls a já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
4: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Impuls. Zprávy v 11.
1: Hezký poslech u zpráv přeje Honza Varga. Do Národního parku České Švýcarsko včera vyrazily desítky českých i německých policistů, strážců parku a speciálních jednotek na rozsáhlou kontrolu turistů. Důvodem mimořádné preventivní akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasaženou krajinu. Hlídky z drony i policisté na koních v těžkopřístupném terénu kontrolovali zejména zákaz rozdělávání ohňů, nelegální nocování, vjezdy aut nebo pohyb mimo značené trasy. Podle mluvčí ústecké policie Elišky Kubíčkové se budou tyto společné kontroly opakovat po celé letní prázdniny, aby se minimalizovalo riziko vzniku dalšího lesního požáru. Klíšťová encefalitida způsobuje dlouhodobé zdravotní následky, ukázala to studie českých vědců z infekčních oddělení několika nemocnic. Pacienti měli ještě půl roku po prodělání encefalitidy problémy. Hlavní autor studie Martin Slížek dodává, že nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace,
2: které mohou významně ovlivňovat každodenní fungování těch lidí, takže tyto následky nejsou vůbec věkově závislé. Mohou být tyto následky v podstatě zásadnější, pokud se vyskytnou u mladých lidí v produktivním věku, které skutečně ovlivní na roky.
1: Každý rok se v Česku nakazí klíšťovou encefalitidou několik stovek lidí. Loni jich bylo více než 700. Proti nemoci je možné se očkovat. Lidé starší 50 let mají vakcínu hrazenou od zdravotních pojišťoven. Česko si dnes připomíná den upálení mistra Jana Husa. Od chvíle, kdy byl tento středověký církevní reformátor pro své názory upálený v německé Kostnici, uplynulo už 611 let. Tradičním centrem vzpomínkových akcí je pražská betlémská kaple, kde Hus na začátku 15. století kázal. Od 15 hodin tam začíná slavnostní bohoslužba. Druhým dnem dnes pokračují Husovy oslavy také v jeho rodišti Husinci na Prachaticku, kde jsou na programu trhy, divadla nebo šermířská vystoupení. Jan Hus kritizoval tehdejší kupčení s odpustky a hříšný život kněží. Byl za to označen za kacíře a upálený 6. července 1415, což v českých zemích následně rozpoutalo husitskou revoluci. Pinokio slaví 145 let od svého prvního knižního vydání. Slavný dřevěný panáček se poprvé objevil 7. července 1881. Nesmrtelný příběh italského spisovatele Carla Collodiho o neposlušné loutce, které se při lhaní prodlužuje noc a která se nakonec promění v opravdového chlapce, patří k nejpřekládanějším dětským knihám na světě. Pohádka byla přeložena do více než 200 jazyků a prodalo se jí přes 20 milionů kopií. Neméně populární pak byla i na filmovém plátně. Legendární verzi vytvořil už v roce 1940 Walt Disney a zatím poslední Oscarové zpracování přinesl režisér Guillermo del Toro v roce 2022. Zítra bude polojasno nebo oblačno, odpoledne a večer i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Naměříme k tomu 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě jen kolem 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 11 hodin jsou úspěšně za námi. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju krásné sváteční dopoledne. No a před námi právě teď Michal David s písničkou My máme prima rodiče.
4: My

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Z pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: a oslovím tě hlasem.
1: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Za chvíli Karla Zicha, písničku Hodinky nejdou, písničku z filmu Slunce, seno, erotika, takže ji zařadíme do našeho letního kina. Teď už ale budu mluvit o docela jiné nahrávce, o písničce Ukradnu tě, má lásko. Ta otevřela Petru Kotvaldovi dveře do hudebního vydavatelství. Kdo s tím Petrovi pomohl, tak to uslyšíte v novém vydání hudebního kalendáře ve středu v 11:30 na Českém Impulzu.

0: Páteční program Českého Impulzu odpoledne od 4 nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Saši Hemaly. Tentokrát uslyšíme, jak Miloslav Šimek se stal učitelem, přesně ve 4:15. No a právě teď Karel Gott s písničkou Jsi krásná.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Eva Pilarová dohromovala na českém Impulzu, za chvíli 12. hodina polední zprávy. No a právě teď skupina Ballet, Hej pane disjokej, písničkou z Impulzovic krabičky uvádí Helena Vondráčková.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: V polovině 80. let se v české populární hudbě začaly objevovat nové tváře. Ne všechno, co točili, přežilo, na mnohé se od té doby zapomnělo a po něčem zůstala třeba jen jedna písnička. To byl případ skupiny Ballet, se kterou nějakou dobu zpívala i Iveta Bartošová. Ballet zůstane v paměti písničkou Hej, pane disjokej. Mám ji ráda, protože je v ní jednoduchost a trochu naivity tehdejšího diskotékového mládí. Až jsem se divila, že text k ní napsal Zdeněk Rytíř. Písničce Hej, pane disjokej prostě patří můj úsměv.

ani řep, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na žádným neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, na pořád neplatí. Jenom já.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne u zpráv přeje Honza Varga. Poslance čeká mimořádně nabitý týden. Sejdou se na čtyřech schůzích, aby projednali několik klíčových a sporných zákonů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury se hned v úterý odpoledne rozhoří ostrá debata nad novelou k veřejným rozpočtům, kterou poslancům vrátil Senát. Ve středu pak přijde na řadu schvalování růstu rodičovského příspěvku o 50 tisíc na celkových 400 tisíc korun, úprava tzv. Superdávky na bydlení a také úvodní debata o navýšení plateb za státní pojištěnce o 21 miliard korun. Kromě toho mají zákonodárci v plánu druhé čtení vládního návrhu na obnovení EET a finální schvalování kontroverzní stavební novely, u které opozice varuje před možným kolapsem celého stavebního řízení. Národní knihovna začala spolupracovat se společností Matony 1873. Příslušné memorandum podepsali šéfové obou institucí na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu. Podle ředitele Národní knihovny Tomáše Foltýna by se spolupráce měla odehrávat ve dvou rovinách. Společnost Matony 1873 podpoří talenty a jejich rozvoj a především přispěje i na obnovu a záchovu kulturního dědictví a na jeho propagaci. Národní knihovna zase nabízí digitalizovaný historický obsah, který se týká lázeňství, stáčení minerálek a důležitých osobností.
2: Jako je Heinrich Matony, máme celou řadu dokumentů, které přibližují například Kyselku, která je s klanem Matony taky velmi spojená, ale máme celou řadu dokumentů, které říkají, jakým způsobem se tady třeba hosté chovali 19. a začátku 20. století, jak se tady měli bavit.
1: Spolupráce se zaměří na popularizaci historických materiálů, podporu čtenářství a vzdělávací aktivity, také na větší zapojení vysokoškolských studentů do práce s kulturním dědictvím a historickými prameny. Vsetínští kriminalisté vyšetřují tragickou nehodu u Zašové, při které zemřela mladá žena. Další dva lidé utrpěli těžká zranění a řidič od rozmláceného auta utekl. Havárie se stala v noci na sobotu, kdy řidič Renaultu nezvládl zatáčku a narazil do stromu. V přeplněném autě jelo nejméně 6 lidí a nikdo z nich nebyl připoutaný. Šoféra, který z místa neštěstí uprchl i s dalším spolujezdcem, policisté dopadli ještě týžden. Za usmrcení z nedbalosti a útěk od nehody mu teď hrozí až 16-leté vězení. Vzhledem k věku účastníků a probíhajícímu vyšetřování policie odmítla poskytnout bližší podrobnosti. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer i zataženo na severu a severovýchodě s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území, naměříme k tomu 26 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě jen 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 12. hodině hezké poledne přeje Ludvík Pospíšil. Den volna navíc potěší vždycky a o prázdninách dvojnásob. A takový den je tu právě dnes. Teď bude zpívat Pavel Vítek, Má svůj den.
4: Má.

0: Viktor Sodoma právě dospíval na českém Impulzu. Už za chvíli pro vás máme televizní tipy na dnešní večer. To nejlepší vybírá Saša Hemala, který má předplacenou řadu televizních magazínů, takže ví kam sáhnout. No a právě teď připraven Vaby Daněk s písničkou z filmu 50. Bude to Outsider Waltz v našem letním kině.
1: Hudební kalendář českého Impulzu.
2: Krásce nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. Hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kotwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Polední program Českého Impulzu, navíc ve svátek. Za chvíli po půl jedné hrajeme Eldorado, bude zpívat Valdemar Matuška. No a teď jiný silný hlas, Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Dnešní sváteční den se vracíme k osobnosti, které je právě tento svátek věnován. Jan Hus je historické drama o jednom z nejvýznamnějších Čechů v naší historii. Ve stejnojmenném snímku bychom měli vidět, co dovedlo mistra Jana Husa ke kruté smrti upálením. V titulní roli Matěj Hádek v 21.40 na ČT2. Nechtěl bych být špatným prorokem, ale mám za to, že i prázdninové pondělky budou nabity napínavými příběhy, kdy mnohdy poteče krev. Namísto zločinu se vracíme do Ostravy, to znamená, že opět necháme vyniknout tři vyšetřovatele, Honzu, Richarda a mladého Matese, i když v dnešní první epizodě to nebudou mít lehké. Musí si poradit se 14-letými dívkami se souboru roztleskávaček, jedna z nich Nikola se totiž ztratila. Krásné světlo, to je název dnešního místa zločinu Ostrava ve 20.15 na ČT1. Na nově svátek nesvátek tady řádí specialisté, a to hned ve dvou epizodách tohoto seriálu. V té první je v lese za Prahou v kufru auta nalezena mrtvola zavražděného právníka a ve druhé v 21.25 půjdou specialisté po stopách sériového vraha v pokračování nazvaném Rána do srdce. Přeji hezký pondělní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sváteční program Českého Impulzu za chvíli po 13. hodině bude pokračovat s Lenkou Haluzovou. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek prodlouženého víkendu a naslyšenou se těším zítra po 11. hodině. No a teď ještě pohled do kalendáře, ten nám hodně pomáhá s hudebními dvojicemi. Jiří Jelínek by dnes oslavil 104. narozeniny. No a proto si ho zahrajeme v naší hudební dvojici. Bude to písnička z Červená. No a k tomu přidáme druhou stydlivou písničku Červenám Iveta Bartošová a Petr Sepeši. Ode mě všechno, naslyšenou.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Hudební dvojice
4: aneb 1 plus 1.
5: Hladím ramena, přečetla si někdy.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Rozsudek nad Janem Cimickým je zdrcující. Podle 160-stránkového odůvodnění rozsudku, které získaly Novinky, zneužíval psychiatr Jan Cimický desítky let svou lékařskou moc a autoritu k uspokojování sexuálních potřeb. Rozsudek popisuje brutální zneužívání moci, kdy Cimický útočil z nenadání, obětem hrozil elektrošoky nebo je tlumil injekcemi a prášky, které neodpovídaly jejich léčbě. Ženy kvůli jeho postavení roky mlčely v domnění, že jsou osamocené a nikdo jim neuvěří. Mnohé si kvůli tomu odnesly celoživotní traumata a panické ataky. Podle znaleckých posudků je Cimický nadprůměrně inteligentní narcis se sníženou schopností empatie a touhou pomoci. Lékař se hájil tím, že nikoho neznásilnil, jeho jednání mělo vždy léčebný úmysl, což ale soud na základě desítek shodných a věrohodných svědectví odmítl. Proti opakovaně udělenému pětiletému trestu se ale Cimický odvolal. Jeden z hlavních silničních tahů na Slovensko jde zítra do opravy. Práce na úseku frekventované silnice první třídy v Beskydech mezi obcí Ostravice a přehradou Šance se už kvůli špatnému stavu vozovky nemohou odkládat. Řidiči se musí připravit na dopravní omezení.
2: Po celou dobu prací, které potrvají necelý měsíc, bude na opravovaném úseku zavedena částečná uzavírka. Jezdit se tam bude kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Jedná se o úsek dlouhý 3,5 kilometru, na kterém se projevilo mnoho vad, trhliny, výtluky, hrboly a podobně. A proč se silničáři pustí do práce právě teď na začátku prázdnin? Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum. Odklad by znamenal víc práce a víc peněz. Nyní rekonstrukce bude stát 26 milionů korun. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdecko-Místecko.
1: Při tragické ranní nehodě v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku zemřel 64-letý cyklista. Toho na chodníku srazil opilý 21-letý řidič. Mladík vjel s osobním autem do protisměru a následně na chodník, kde muže jedoucího na kole smetl. Viník nehody z místa okamžitě ujel, o kousek dál ale havaroval do příkopu, kde ho zadržela policie a předala zdravotníkům. Dechová zkouška u řidiče potvrdila alkohol, test na drogy byl negativní. Sražený cyklista i přes okamžitou pomoc záchranářů na místě svým zraněním podlehl. Přesné příčiny neštěstí teď vyšetřují kriminalisté. Zrušení trestu pro amerického útočníka Folarina Baloguna před zítřejším osmifinále mistrovství světa proti Belgii vyvolalo obří fotbalový skandál. FIFA totiž jeho automatickou stopku za červenou kartu nečekaně změnila na roční podmínku, což UEFA označila za bezprecedentní překročení červené linie. Vlnu tvrdé kritiky navíc umocnily zprávy, že o milost hráče osobně intervenoval u šéfa FIFA americký prezident Donald Trump. Zatímco zástupci Belgie podali okamžité odvolání a někteří trenéři mluví o šílenství a ohrožení regulérnosti hry, 25-letý útočník Monaka díky kontroverznímu verdiktu zřejmě nastoupí v základní sestavě. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer spíše zataženo s přechodnými přeháňkami. S malou pravděpodobností se mohou objevit i bouřky, později večer občasný déšť bude i na severní polovině území. Naměříme 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě jen kolem 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné sváteční odpoledne. Máme 6.7., 6. července. Zprávy ve 13 hodin jsou za námi a s vámi je Lenka Haluzová. Nasledující hodinu nám otevírá písničkou Satelit Petr Kotwald. Chci vám hezky poslouchat.

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy, na

Vladimíra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

0: František Ringo Čech právě dospíval písničku Já už jdu. Jirka Kolbaba, tak ten je na cestách, svátek nesvátek, a vezme nás sebou, co nehostinný a suchý Sahel může nabídnout turistům. Tak to si společně poslechneme za pár minut, ještě předtím několik písniček, třeba Nejkrásnější období je podzim, což je písnička z našeho letního kina, je z filmu Sonáta pro zrsku, zpívá Ivan Mládek spolu s Benjo Bandem.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český imp.

0: přeju vám krásný sváteční den s datem 6. července. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Stále vám hrajeme jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Benjamin od Hany Zagorové, ale teď už do světa spolu s naším cestovatelem Jirka Kolobaba vybrali jedno nehostinné místo, které ale nabízí řadu zajímavého, a je to Sahel.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, vysvětli nám, co je to Sahel.
3: Sahel to je vlastně název krajinného typu. Sahel odděluje, nebo také se říká spojuje, muslimy od křesťanů, nebo černochy od arabů, a nebo třeba farmáře od kočovných nomádů. Je to takový pás země na jižním okraji Sahary, kde jsou stepy, kde jsou savany, kde je taková suchomilná vegetace, kde také občas hrozí katastrofální sucha.
2: Ty už jsi procestoval hodně koutů světa. Můžeš nějak srovnávat třeba, jak se žije lidem v pásmu tohoto Sahelu ve srovnání, dejme tomu, s jinými částmi Afriky?
3: Tak to je dobrá otázka. Právě proto jsem začal mluvit o Sahelu, protože bych chtěl, aby to bylo pro nás východiskem pro další pořady, které budeme v nejbližších týdnech představovat. V Sahelu je opravdu špatná ekonomická situace a lidé, kteří tam žijí, tak tam trpí velkou bídou. Já když jsem v té oblasti byl, tak musím říct, že to byla vlastně nejhorší cesta mého života ve smyslu nízkých sociálních poměrů, které tam vládnou, standardů života, které tam jsou velmi, velmi nízké. Ani si nedovedeme tu chudobu, ten prach, tu nečistotu, ten nízký hygienický standard vůbec představit. Tam vládne opravdu hlad. Říká se, že tady žije asi 50 milionů těch nejchudších, nejzbídačenějších a nejpřehlíženějších lidí na světě. Je to skutečně něco neuvěřitelného. Jediné, co lidi v této oblasti trošičku baví a vyvede je z těch opravdu chmurných myšlenek na ten svůj osud, bývá fotbal. Víme, že Kamerun, Nigérie, ale také třeba i Mali nebo Senegal se někdy umístí i velice slušně v kvalifikaci, nebo potom i na mistrovství světa ve fotbale. Tak to je jediné, co ty lidi trošičku pozdvihne, jinak vidíš ten smutek v očích místních lidí, a to mě vždycky velice vstoupilo do duše.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Stále.

0: sváteční odpoledne na rádiu Český impuls právě dozněla písnička K mikrofonu čelem od Karla Zicha a Pavla Bobka. No a pro vás už je teď připravená hudební dvojice. Budou to písničky s banjem. Zazní zrádný banjo, ale jako první své banjo odhazují v dál od Jiřího Grossmana. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký poslech u zpráv přeje Honza Varga. Začátek týdne přinesl do Česka chladnější a deštivé počasí s dnešními maximy kolem 20. Postupně se ale začne oteplovat a o víkendu dorazí tropy. Zítra sice teploty přechodně vyskočí až ke 30, od severu ale opět dorazí mraky, srážky a ve středu pak také silný vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Trvalejší zvrat a úbytek srážek nastane od poloviny týdne, přičemž druhá půlka už bude ve znamení slunečné oblohy s teplotami mezi 25 a 30 stupni. O víkendu pak meteorologové slibují převážně jasné počasí a návrat tropických teplot, které místy přesáhnou 31. Plzeň dá sbohem papírovým jízdenkám. Město je zruší koncem příštího roku, rozhodl o tom tamní dopravní podnik. Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících. Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače. Náměstek primátora Aleš Tolar vysvětluje, že papírové jízdenky nahradí takzvaná plzeňská peněženka.
2: Kdy lidi si budou moci kupovat za 120 korun nosič elektronický, kterým zaplatí a bude se jim odečítat ta hodnota, kterou tam mají nakoupenou, a po vyčerpání to budou moci vrátit a lásky pas a dostanou tu 20 zpátky, ta 20 je tam jako záloha. A budou se prodávat v hodnotě stovkový anebo řádově po stovkách víc.
1: Papírové jízdenky v plzeňské MHD dnes stojí dospělého 26 korun. Cestující více využívají moderní způsoby odbavení, třeba bezkontaktní platbu, přímo na terminálech ve vozech. Teď zpráva pro řidiče, kteří třeba plánují návrat z dovolené. Oprava vozovky na zhruba 2 týdny omezí dopravu na slovenské dálnici D2 ve směru z Bratislavy do České republiky. Slovenský správce dálnic oznámil, že od úterý začne s výměnou povrchu v rychlém pruhu na 2 úsecích, kde bude provoz stažený do 1 jízdního pásu. První 5-kilometrový úsek se nachází mezi křižovatkou Kůty a státní hranicí s Českem, druhý 2-kilometrový úsek pak leží na úrovni obce Závod. Práce budou zahrnovat frézování starého asfaltu a pokládku nového koberce, což má podle správce výrazně zlepšit protismykové vlastnosti dálnice a zvýšit bezpečnost provozu. Americký herec, režisér a producent George Clooney získá na letošním filmovém festivalu v Benátkách prestižního zlatého lva za kariéru. Podle šéfa nejstarší filmové přehlídky na světě Alberta Barbery je Clooney všestranným a charismatickým umělcem, který dokonale spojuje šarm klasických hollywoodských hvězd s vysokou profesionalitou a moderní citlivostí. Sám Clooney, který se do Benátek pravidelně vrací, označil ocenění za neskutečnou poctu a s nadsázkou dodal, že to nejspíš znamená, že už stárne. Jubilejní festival odstartuje letos 2. září. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno, odpoledne a večer i zataženo, a to zejména na severu, kde se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě naměříme jen 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin, děkujeme do redakce zpravodajstvím. Celým svátečním odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. Jako první teď pouštím Dalibora Jandu a písničku Vchází bez vyzvání.

0: Wild spolu se Standou Hloškem právě dospívali Sen můj a Lízin. Posloucháte Český impuls. No, na dnešní sváteční den by to samozřejmě chtělo nějaký výlet, přece nebudeme sedět doma, takže za chvíli v pořadu Máme Česko rádi vystoupíme na druhou nejstarší kovovou rozhlednu u nás. Která to je a kdy na severu Čech vyrostla, tak to se dozvíte za nějakých 10-15 minut. Do té doby vám budeme pěkně hrát třeba písničku z našeho letního kina, bude tentokrát z písničky z pohádky Šíleně smutná princezna, Miluju a maluju a Václav Neckář.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: pojedou.
1: Pěkné sváteční odpoledne, máme 6. července. Budeme si hrát další krásné písničky, třeba Píseň svou mi tenkrát hrál od Věry Špinarové, ale teď vyrážíme na výlet. Máte rádi rozhled z kraje do výšky? Tak Hana Kracíková pro vás vybrala Rozhlednu na severu Čech.
2: Máme Česko rádi.
3: Máme Česko rádi dnes představí rozhlednu Studenec. A není to nějaká ledasjaká rozhledna. Je to druhá nejstarší kovová rozhledna u nás, ve Studenci u České Kamenice. Víc mi poví Miroslav Tausik z Klubu českých turistů.
4: Dobrý den vám i posluchačům, Hanko. Tak rychlá otázka na začátek. Jak stará může být rozhledna na Studenci, co myslíte?
3: Nemám ponětí. 50, 60, 70 let.
4: To byste nevěřila. Je o 2 roky starší než Petřínská rozhledna.
3: Ona je už z 19. století.
4: Je. Z roku 1888. Stavět ji začali ještě dřív než slavnou pařížskou Eiffelovku. Stavitel Gustav Dittrich se rozhodl, že bude moderní, a tak použil na stavbu železo. A mimochodem rozhledna je vysoká 16 metrů.
3: A víte, co by mě, Mirku, zajímalo? Jak dlouho se taková rozhledna montuje?
4: No, byli rychlí. Za neuvěřitelné 3 měsíce od zahájení stavby se uskutečnilo slavnostní vysvěcení rozhledny.
3: Mirku, a není to ta rozhledna, kterou rozebírali vrtulníkem a opravovali?
4: No je, byla v dost neutěšeném stavu. Konstrukci v září 2007 rozřezali na 3 části a helikoptéra ji snesla na zem, kde ji opravili. Do chráněné krajinné oblasti totiž nesmí žádná nákladní auta. Už v novém kabátě stojí od března 2009 a pořád má historickou hodnotu. 4/5 jsou totiž původní. Na záchranu rozhledny se skládali mecenáši a na schodech uvidíte tabulky se jmény sponzorů jednotlivých schodových stupňů.
3: A co uvidím ze zhora?
4: Vaše milované Lužické hory, Československé Švýcarsko a dokonce i České Středohoří.
3: Takže jedu na Studenec a doufám, že vy se mnou.
4: No jistě, všichni jedeme na Studenec.
3: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, a lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost z

0: Krásné sváteční odpoledne. Na rádiu Český impuls právě dozněla Klaunova zpověď od Petra Nováka a skupiny George and the Beethovens. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou si zahrajeme Impulzovic krabičku, postará si o ní Petra Janů a vybrala si píseň Hráč od skupiny Turbo. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva a vyváž, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Skupinu Turbo vám dnes představuji s velkým potěšením a také s pocitem vděku. Jeho původní jádro, které hrávalo v 70. letech pod názvem Boomerang, se stalo mou doprovodnou kapelou při nahrávání alba Exploduj. Dokonce jsme spolu vystupovali i ve filmu Koncert. Už jako Turbo měli v druhé polovině 80. let docela slušné úspěchy, protože se dokázali trefit do poprokového soundu, který tehdy přinesla švédská skupina Europe. Však také jejich písnička Hráč byla často srovnávána s největším hitem Europe The Final Countdown. Dodnes patří k nejoblíbenějším písním té doby.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Začátek týdne přinesl do Česka chladnější a deštivé počasí s dnešními maximy kolem 20 stupňů. Postupně se ale začne oteplovat a o víkendu se vrátí tropy. Zítra teploty přechodně vyskočí ke 30. Od severu ale opět dorazí mraky, srážky a ve středu se přidá silný vítr. Trvalejší zvrat a úbytek dešťů nastane od poloviny týdne. Druhá půlka pak bude ve znamení slunečné oblohy s teplotami mezi 25 a 30 stupni. O víkendu pak meteorologové slibují převážně jasno a návrat tropických teplot, které místy přesáhnou 31. Oprava vozovky na zhruba 2 týdny omezí dopravu na slovenské dálnici D2, a to ve směru z Bratislavy do Česka. Slovenský správce dálnic oznámil, že od zítřka začne s výměnou povrchu v rychlém pruhu na 2 úsecích, kde bude provoz stažený do 1 jízdního pásu. První 5-kilometrový úsek se nachází mezi křižovatkou Kůty a státní hranicí s Českem. Práce zahrnují frézování starého asfaltu a pokládku nového koberce. Občerstvení na filmovém festivalu podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Znát je to nejen u piva.
2: Zdravím z filmových varů. Kdo spoléhá na občerstvení přímo v srdci festivalu, tedy kolem hotelu Termál, případně na Vřídelní nebo Mlýnské kolonádě, rozhodně neušetří. Pivo stojí skoro 75 korun. Kelímek nebo v lepším případě šálek presa a kapučína vyjde až na 90. Káva přitom vypadá jako největší rekord ve zdražování. V těsném závěsu je pak kopečková zmrzlina. Pravidelní návštěvníci ale ceny příliš neřeší. Když chtějí za pití nebo jídlo ušetřit, míří do běžných obchodů mimo lázeňské centrum. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Americký herec George Clooney získá na letošním festivalu v Benátkách Zlatého lva za kariéru. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým umělcem. Jubilejní festival odstartuje letos 2. září. Zítra bude polojasno až oblačno, do večera se zatáhne, místy zaprší a naměříme teploty mezi 26 až 30 stupni.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné pondělí vám přeju. Zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina plná pěkných českých a slovenských hitů z 60. až 80. let. Jako první zazní Prázdný expres od Nadi Urbánkové. Já jsem Lenka Haluzová. Přeju příjemný poslech. Prázdný.

0: Písničku Dlouhý boj právě dospíval Miky Volek. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde zní non-stop jen to nejlepší z 60. až 80. let. Písnička Ukradnu tě lásko otevřela Petru Kotvaldovi dveře do hudebního vydavatelství. Kdo s tím Petrovi pomohl, tak to uslyšíte ve středu v 11:30 v našem hudebním kalendáři. Teď ale Karel Gott a Život je bílý dům z muzikálu Starci na chmelu.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

bez oddechu bádí jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím jak uragán.

zvedá kdeby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán.

0: Krásné sváteční odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Chystáme pro vás hudební dvojici, budou to tentokrát písničky z roku 1976. Tak můžete zavzpomínat, co jste v tom roce dělali, co jste poslouchali. Já prozradím, že jednu z těch písniček bude zpívat Věra Špinarová a tu druhou Hana Zagorová. No a předtím si užijte třeba Katapult a někdy příště.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Parta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Českém impulzu právě František Ringo Čech spolu s Markétou Muchovou dospívali písničku Dobrý den. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice, budou to písničky, které pojí rok vzniku 1976. Zazní Řeka zázraku od Hany Zagorové a jako první Fernando od Věry Špinarové.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hudební dvojice
5: a neb jako vejce vejci.

Ty jsi tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty jsi tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

ciny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám, aby ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Hasiči na Děčínsku vyjížděli k požáru hotelu ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí. Nikomu se nic nestalo. Dnes předpolednem začala hořet fritéza, odkud se plameny odsáváním rozšířily do půdních prostor. Jak uvedli hasiči na síti X, k požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo 9 jednotek. Uzavřená byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. V Zábřehu na Šumpersku dopravu brzdí oprava mostu v Olomoucké ulici. Stavbaři kvůli tomu na rušné silnici vedoucí přes most zavedli kyvadlový provoz. Oprava mostní konstrukce přes Moravskou Sázavu potrvá do druhé poloviny září. Provoz řídí semafory. Salát na střeše přežije i extrémní vedra. Ukázala to hydroponická farma na jedné z hal v jižní průmyslové zóně v Liberci. Farma nepotřebuje zeminu ani manuální obsluhu. Navíc dokáže střechu v horkých dnech efektivně ochladit. Salátu vedro podle autorky projektu Terezy Nalezené neublížilo.
2: Ten povrch té střechy to rozhodně ochlazuje. To teďko bylo vidět i v těch vedrech, když tam člověk vylez. Prostě v okolí té farmy to bylo jako snesitelný a opravdu to tu střechu ozelenilo. Já jsem tomu sama nevěřila, byla jsem tam trhat saláty a já jsem myslela, že tam padnu, jako, ale ten salát byl úplně v pohodě a byl jako obrovský, takže je to zajímavý, ale salátu to prostě nevadí.
1: Podle Nalezené je limitující odbyt stovek hlavek salátu. Nově tak letos její střešní farma nabízí možnost objednat si bedínku s čerstvým salátem. Karolína Muchová bude mít zítra šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Česká tenistka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakaovou. 29-letá Češka je ve čtvrtfinále Wimbledonu po třetí. Po letech 2019 a 2021 celkově ji čeká 8. grandslamové čtvrtfinále. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně oblačno až zataženo s deštěm. Naměříme teploty mezi 26 až 30 stupni, na severu bude kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Na úvod vám pouštím písničku Odpusťte nám od Michala Penka.

celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: sváteční odpoledne na Českém impulzu právě Pavel Bobek dospíval písničku Já ti zpívám. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Michala Davida a Je to blízko z filmu Disco příběh, tedy další písnička z našeho letního kina, ale teď už mám pro vás scénku. Jak jsem se stal učitelem? Tak se jmenuje povídka Jiřího Grossmana a Miloslava Šimka, který nám ji právě přečte. Učitelství, no to je obtížná profese. Podle autorů povídky vyžaduje důslednou přípravu.
1: Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat a řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ, a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2x až 3x, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy. Kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den. 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě. A máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu, okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je. Ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi dva žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jakoby nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevili hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou učiteli. Nesl se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Krást se nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kotwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost z života. Krásné sváteční odpoledne s datem 6. července vám přeju. Za chvíli se budeme zase bavit a smát, a to s Felixem Holcmanem a Františkem Budínem, ale ještě předtím třeba Karel Zich a písnička Kudy tudy.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.
2: Radka tu má prázdnej dům.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tichou píseň právě dospívala Iveta Bartošová a do zpráv v celou vám pustím třeba ještě pár slov, pár kroků, pár gest od Marie Rotrové a Karla Černocha. Teď už ale na českém Impulzu ona slibovaná scénka. Jak může dopadnout setkání profesionálního hudebníka s nadšeným laikem? Netřeba dodávat, že role neználka se s chutí ujal Felix Holzmann.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Víte, jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec zádu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec zádu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: To je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je?
1: Z banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně no. Nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je ta chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hůhulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůhulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si je ten pan kulele bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulele, ne?
1: Věč, Rodiče, podívejte se, já vám přece neříkám ukulele, ale ukulele.
2: No to jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám enjo, já říkám benjo, jo? Kde ten pan Kulele bydlí?
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký benjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký benjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. České Švýcarsko přes prázdniny hlídají čeští a němečtí policisté. Společné hlídky se v Národním parku zaměřují na dodržování zásad bezpečného a ohleduplného chování v přírodě. Policisté na koních kontrolují hůř přístupné části. Hlídky na čtyřkolkách se zaměřují na přístupové komunikace a rizikové lokality. Policejní dron pak monitoruje rozsáhlé území. Spolupráce českých a německých policistů se strážci Národního parku přispívá nejen k větší bezpečnosti návštěvníků, ale i k účinnější ochraně přírody, hlavně v období zvýšeného turistického ruchu. Ve Zlíně brzy začne dlouho odkládaná oprava fasády tamního městského divadla. Děje se tak 3 roky potom, co spadly 2 velké obkladové desky. Za 80 milionů korun vymění stavbaři i okna a dveře.
2: Budovu z roku 1967 už 3 roky nezdobí oplocení a lešení. Původně to vypadalo na podstatně dražší variantu s kompletní výměnou obkladových desek ze speciálního materiálu. Teď je tu za 80 milionů jistý kompromis s památkáři. Zhruba rok a čtvrt práce mohlo by se začít ještě o těchto divadelních prázdninách. Když to všechno klapne, budou nová všechna okna, dveře i kompletní fasáda. Jan Čada, Radio Impuls.
1: Evropská unie vysílá do Francie 4 hasící letadla. Na jihu země mají pomáhat v boji s obřími požáry. Stroje podle Bruselu dorazí z Kypru a Švédska. Unie letouny aktivovala v rámci evropského programu pro sdílení zdrojů RESC-EU. Stovky hasičů bojují s rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie. Oheň podle AFP zasáhl přes 20 000 hektarů půdy. To je, jako kdyby lehla popelem téměř celá Ostrava. Úřady ve Francii také rozhodly, že dnešní 3. etapa cyklistického závodu Tour de France se v Pyrenejích jede bez diváků. 3 čeští tenisté zabojují o čtvrtfinále na kurtech v All England Clubu. Utkání mají před sebou Jiří Lehečka a Linda Nosková. Marie Bousková už má jasno, prohrála s Belgičankou Mertensovou 0-2 na sety a na Wimbledonu končí. Zítra bude polojasno až oblačno, postupně se zatáhne s deštěm a naměříme teploty v rozmezí 22 až 30 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 17. hodině, s vámi zůstává Lenka Haluzová, přeju vám krásný den, máme 6. července. Za chvíli nám bude Hejde Janku zpívat svoji písničku Sláva bláznivým nápadům, tak se vám hezky poslou.

Poloviční právě dospíval na Českém impulzu písničku Cesty toulaví. Já vám přeju krásné sváteční odpoledne. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, ale nechce se vám probírat programem, tak vydržte, protože Saša Hemala se už za chvíli přihlásí se svými tipy. Ještě předtím ale naše hudební letní kino. Zazní písnička z filmu Trhák a bude to píseň Hajného a dcer. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimin?

jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.

0: tobě je, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.
1: Krásné odpoledne, máme 6. července a vy posloucháte Český impuls. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na Stíny výsluní od Věry Špinarové, ale teď už se s přáním pěkného dne přidává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Dnešní sváteční den se vracíme k osobnosti, které je právě tento svátek věnován. Jan Hus je historické drama o jednom z nejvýznamnějších Čechů v naší historii. Ve stejnojmenném snímku bychom měli vidět, co dovedlo mistra Jana Husa ke kruté smrti upálením. V titulní roli Matěj Hádek v 21.40 na ČT2. Nechtěl bych být špatným prorokem, ale mám za to, že i prázdninové pondělky budou nabity napínavými příběhy, kdy mnohdy poteče krev. Namísto zločinu se vracíme do Ostravy, to znamená, že opět necháme vyniknout tři vyšetřovatele, Honzu, Richarda a mladého Matese, i když v dnešní první epizodě to nebudou mít lehké. Musí si poradit se 14-letými dívkami se souboru roztleskávaček, jedna z nich Nikola se totiž ztratila. Krásné světlo, to je název dnešního místa zločinu Ostrava ve 2015 na ČT1. Na nově svátek nesvátek tady řádí specialisté, a to hned ve dvou epizodách tohoto seriálu. V té první je v lese za Prahou v kufru auta nalezena mrtvola zavražděného právníka a ve druhé v 21.25 půjdou specialisté po stopách sériového vraha v pokračování nazvaném Rána do srdce. Přeji hezký pondělní večer.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Vážila málo, v oku jí hrálo a měla

0: Rádiu Český Impuls právě dozněla písnička Je to tvá vina od skupiny Olympic. Blíží se konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na Petra Kotvalda a jeho hit Je v tahu. Večer po 19. hodině vám budeme hrát country folk a trampské písničky. No a tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Uslyšíme se spolu zase v sobotu odpoledne. Tak mějte krásný zbytek svátečního dne.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Hezký den. Včera zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Zasloužil se o prosazení manželského a rodinného poradenství v Česku. Spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Petr Šmolka byl pro svůj smysl pro humor oblíbeným hostem v českých médiích. Poradenské sloupky psal do desítek českých periodek a napsal víc než desítku odborných knih s tématem partnerských a rodinných vztahů. Hotel ve Vysoké Lípě poliká oheň. K požáru hasiči na Děčínsku vyjížděli dnes předpolednem. Před plameny evakuovali 8 lidí, nikomu se nic nestalo. Hořet začala fritéza, odkud se zřejmě odsáváním oheň rozšířil na půdu a dál na krovy a střechu. K požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo 9 jednotek. Uzavřená byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. Hasiči teď rozebírají střešní konstrukci a snaží se požár lokalizovat. Jak dlouho zásah potrvá, zatím nedokázali odhadnout. Jeden z hlavních silničních tahů na Slovensko jde zítra do opravy. Práce na úseku frekventované silnice první třídy v Beskydech mezi obcí Ostravice a přehradou Šance se už kvůli špatnému stavu vozovky nemohou odkládat. Řidiči se v místě musí připravit na dopravní omezení. Marie Bousková skončila před branami wimbledonského čtvrtfinále. Česká tenistka dnes prohrála s belgickou hráčkou Elis Mertensovou ve dvou setech 2x4-6. Utkání na londýnské trávě česká hráčka ztratila za necelé 2 hodiny. Zítra bude polojasno až oblačno, do večera se zatáhne, místy zaprší a naměříme teploty mezi 26 až 30 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Začátek týdne přinesl do Česka chladnější a deštivé počasí s dnešními maximy kolem 20 stupňů. Postupně se ale začne oteplovat a o víkendu se vrátí tropy. Zítra teploty přechodně vyskočí ke 30. Od severu ale opět dorazí mraky, srážky a ve středu se přidá silný vítr. Trvalejší zvrat a úbytek dešťů nastane od poloviny týdne. Druhá půlka pak bude ve znamení slunečné oblohy s teplotami mezi 25 a 30 stupni. O víkendu pak meteorologové slibují převážně jasno a návrat tropických teplot, které místy přesáhnou 31. Oprava vozovky na zhruba 2 týdny omezí dopravu na slovenské dálnici D2, a to ve směru z Bratislavy do Česka. Slovenský správce dálnic oznámil, že od zítřka začne s výměnou povrchu v rychlém pruhu na 2 úsecích, kde bude provoz stažený do 1 jízdního pásu. První 5-kilometrový úsek se nachází mezi křižovatkou Kůty a státní hranicí s Českem. Práce zahrnují frézování starého asfaltu a pokládku nového koberce. Interpol má za sebou globální policejní zátah proti obchodování s lidmi. Policisté zatkli víc než 1000 osob, identifikovali přes 2000 obětí. Interpol akci podnikl v červnu na 5 kontinentech. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Občerstvení na filmovém festivalu podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Znát je to nejen u piva.
2: Zdravím z filmových varů. Kdo spoléhá na občerstvení přímo v srdci festivalu, tedy kolem hotelu Termál, případně na Vřídelní nebo Mlýnské kolonádě, rozhodně neušetří. Pivo stojí skoro 75 korun. Kelímek nebo v lepším případě šálek presa a kapučína vyjde až na 90. Káva přitom vypadá jako největší rekord man ve zdražování. V těsném závěsu je pak kopečková zmrzlina. Pravidelní návštěvníci ale ceny příliš neřeší. Když chtějí za pití nebo jídlo ušetřit, míří do běžných obchodů mimo lázeňské centrum. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, do večera se zatáhne, místy zaprší a naměříme teploty mezi 26 až 30 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak

podpaží volánk a soustav pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědu v sen, že jistě všechny známý trefí šlak. Až s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosviští ve vší svý kráse novej Cadillac.

žoňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak, ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnu a hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vles ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby? No

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první je můj.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Hasiči na Děčínsku vyjížděli k požáru hotelu ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí. Nikomu se nic nestalo. Dnes předpolednem začala hořet fritéza, odkud se plameny odsáváním rozšířily do půdních prostor. Jak uvedli hasiči na síti X, k požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo 9 jednotek. Uzavřená byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. V Zábřehu na Šumpersku dopravu brzdí oprava mostu v Olomoucké ulici. Stavbaři kvůli tomu na rušné silnici vedoucí přes most zavedli kyvadlový provoz. Oprava mostní konstrukce přes Moravskou Sázavu potrvá do druhé poloviny září. Provoz řídí semafory. Salát na střeše přežije i extrémní vedra. Ukázala to hydroponická farma na jedné z hal v jižní průmyslové zóně v Liberci. Farma nepotřebuje zeminu ani manuální obsluhu. Navíc dokáže střechu v horkých dnech efektivně ochladit. Salátu vedro podle autorky projektu Terezy Nalezené neublížilo.
2: Ten povrch té střechy to rozhodně ochlazuje. To teďko bylo vidět i v těch vedrech, když tam člověk vylez. Prostě v okolí té farmy to bylo jako snesitelný a opravdu to tu střechu ozelenilo. Já jsem tomu sama nevěřila, byla jsem tam trhat saláty a já jsem myslela, že tam padnu, jako, ale ten salát byl úplně v pohodě a byl jako obrovský, takže je to zajímavý, ale salátu to prostě nevadí.
1: Podle Nalezené je limitující odbyt stovek hlavek salátu. Nově tak letos její střešní farma nabízí možnost objednat si bedínku s čerstvým salátem. Zítra teploty přechodně vyskočí ke 30. Od severu ale opět dorazí mraky, srážky a ve středu se přidá silný vítr. Oprava vozovky na zhruba 2 týdny omezí dopravu na slovenské dálnici D2, a to ve směru z Bratislavy do Česka. Občerstvení na filmovém festivalu podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Americký herec George Clooney získá na letošním festivalu v Benátkách Zlatého lva za kariéru. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně oblačno až zataženo s deštěm. Naměříme teploty mezi 26 až 30 stupni, na severu bude kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

nozdrát sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet, říkej mi. Nahlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dívčího klíně. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
2: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plasy.
1: V Praze přistál první ze 2 transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla, jak vyplývá z videa, které na X zveřejnil redaktor deníku z dopravy.cz. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letištích s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Stroj bude součástí flotily 24. základny dopravního letectva se sídlem na letišti Praha Kbely. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Na fotbalovém šampionátu za velkou louží padá hodně branek. Z toho má radost náš legendární reprezentant Antonín Panenka. V našem vysílání potvrdil, že pokud má čas, zápasy sleduje. Po vyřazení českého týmu Antonína Panenku mrzí, že není víceméně komu fandit.
3: Samozřejmě, že si nějaký mužstva vyberu podle jak atraktivně, jak ofenzivně hrajou a že zpalce. Takže myslím, že těch zápasů je tam dost, že padá poměrně i hodně branek, takže myslím si, že si tomu užíváme a doufáme, že takhle půjde dál až do finále.
1: Dnes večer se v 8. finále utká Portugalsko se Španělskem, v noci na zítřek pak Spojené státy americké s Belgií. Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. O postup mezi 8 nejlepších dnes zabojuje ještě Jiří Lehečka proti světové trojce Němci Zverevovi. Utkání by mělo začít každou chvílí. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Je s vámi Jiřina Součková. Po dvoudenním ochlazení se v úterý vrátí třicítky. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů Celsia. Salát na střeše přežije i extrémní vedra. Ukázala to hydroponická farma na jedné z hal v jižní průmyslové zóně v Liberci. Farma nepotřebuje zeminu ani manuální obsluhu. Navíc dokáže střechu v horkých dnech efektivně ochladit. Salátu vedro podle autorky projektu Terezy Nalezené neublížilo.
2: Ten povrch té střechy to rozhodně ochlazuje. To teďko bylo vidět i v těch vedrech, když tam člověk vylez. Prostě v okolí té farmy to bylo jako snesitelný a opravdu to tu střechu ozelenilo. Já jsem tomu sama nevěřila, byla jsem tam trhat saláty a já jsem myslela, že tam padnu, jako, ale ten salát byl úplně v pohodě a byl jako obrovský, takže je to zajímavý, ale salátu to prostě nevadí.
1: Podle farmářky Nalezené tak nejvíc řeší odbyt stovek hlávek salátu. Nově proto její střešní farma v Liberci nabízí možnost objednat si bedínku s touto čerstvou listovou zeleninou. Občerstvení na filmovém festivalu ve Varech podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Podle zpravodaje Dušana Valenty je to znát nejen u piva.
3: Zdravím z filmových Varů. Kdo spoléhá na občerstvení přímo v srdci festivalu, tedy kolem hotelu Termál, případně na Vřídelní nebo Mlýnské kolonádě, rozhodně neušetří. Pivo stojí skoro 75 korun. Kelímek nebo v lepším případě šálek presa a kapučína vyjde až na 90. Káva přitom vypadá jako největší rekordman ve zdražování. V těsném závěsu je pak kopečková zmrzlina. Pravidelní návštěvníci ale ceny příliš neřeší. Když chtějí zapití nebo jídlo ušetřit, míří do běžných obchodů mimo lázeňské centrum. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil a tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní čtvrtá etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle dvou vrchařských prémií druhé kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřítel.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

jestli se omílám, pak zkus to ještě snést, je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. 200 cest,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Česku je na 300 tisíc dětí ohrožených chudobou a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoct, a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
2: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
3: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá, tak jsme tu situaci řešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
2: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
3: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděly o tom, že jsou podporované.
2: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
4: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
2: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: V Praze přistál první ze dvou transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letištích s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim, dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Jde historicky o nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
5: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
2: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plasy.
1: Po 2denním ochlazení se v úterý vrátí 30. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů. Celsia. Premiér i prezident dnes ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a hlavou státu o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
3: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
4: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
1: Premiér Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání NATO. Do Ankary ho doprovází odloučená, ale stále manželka Monika. Program prezidenta Petra Pavla hrad zatím nezveřejnil. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál 3. etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání, ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil a tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní 4. etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle 2 vrchařských prémií 2. kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní vlasy, vím, o co tíž.

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Česku je na 300 tisíc dětí ohrožených chudobou a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoct a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
2: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
3: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá, tak jsme tu situaci řešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
2: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
3: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděly o tom, že jsou podporované.
2: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
4: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
2: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: V Praze přistál první ze dvou transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letišti s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim, dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Jde historicky o nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
5: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ní

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
1: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. S cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plasy.
0: Po dvoudenním ochlazení se v úterý vrátí 30. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů. Celsia. Premiér i prezident dnes ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a hlavou státu o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
2: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
3: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
0: Premiér Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání NATO. Do Ankary ho doprovází.